0: Bude však toto člověka tady nějaké, nějaké fotné číny. Hadík mě tě stá půjnaš. So rej leň lechele, ar wohr na rej vladě. Dárn se nejrda na gail.
1: Infrastructure social
2: more be clean as in the Rio. Clean yet, traffic up in here.